0: celej žhavej.
1: Vážení zákazníci, využijte naší letákové nabídky privátních značek v XXL balení Ranko tradiční pomazánkové neochucené 200 gramů za 29,90. Ranko 15% zakysaná smetana 380 gramů za 32,90. Sladká tečka sušenky s náplní, vybrané druhy, 144 gramů za 19,90. Křupeto solené brambůrky, 300 gramů za 49,90. Klasik, jemný kečup, 1500 gramů za 69,90. Ariela Chambre, 1,5 litru za 99,90. Klasik dvouvrství toaletní papír, 60 metrů, jeden kus za 11,90. Coop, tady jsme doma.
2: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek z štýrské párečky za 21,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Krahulík Vysočina za 17,90. Krásno, duošunka za 22,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Leko šunka zvonařská za 21,90. Mů písecká játrová paštika za 13,90. Dále chlazená vepřová krkovice bez kosti 1 kg za 139,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Leko šunka Bohemia 100 gramů za 17,90. Madeta, jihočeský 30% ajdám 100 gramů za 12,90. Erman Grand Desert vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Kunín 12% smetana 200 gramů plus 15 gramů zdarma za 17,90. Orion Delisa, Nesquik nebo Wafer Milk čokoláte vybrané druhy za 9,90. Fko okurky Delikates 720 ml za 47,90. Staropramen Cool Plus, nealkoholické ochucené pivo, vybrané druhy půl litru plech za 17,90. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice kremská nebo plnotučná XXL 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Dle gusta výběrová šunka od kosti ve 100-gramovém balení z běžných 29,90 za 24,90. Ranko 48% gouda ve 100-gramovém balení z běžných 21,90 za 18,90. Gambrinus Original 10, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Hera, vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Orion lentilky Hexatuba 28 gramů za 14,90. Mů godhajský salám 100 gramů za 13,90. Budvar výčepní půl litru ve skle za 10,90. Sedita horálky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Nescafé Barista vybrané druhy 250 ml plech za 31,90. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Mražený Pegas Premium, vybrané druhy 100 ml za 24,90. Madeta 20 nebo 30% jihočeský Ajdam plátky ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta čerstvé jihočeské plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Kunín sametový jogurt, vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Pedigree kapsička pro psy, vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Jakobs Velvet kréma zrnková káva, vybrané druhy 1 kg za 329 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, naše letní soutěž stále pokračuje. Ve hře je 3x výherní balíček obsahující 2 vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro 2 osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.
1: Právě teď letí píseň do prodejny Coop. Typ v Malšicích. Přejeme hezký poslech.

Vážení zákazníci, využijte naší letákové nabídky privátních značek v XXL balení. Ranko tradiční pomazánkové neochucené 200 gramů za 29,90. Ranko 15% zakysaná smetana 380 gramů za 32,90. Sladká tečka sušenky s náplní, vybrané druhy 144 gramů za 19,90. Křupeto solené brambůrky 300 gramů za 49,90. Klasik jemný kečup 1500 gramů za 69,90. Ariela Chambre 1,5 litru za 99,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír 60 metrů 1 kus za 11,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnex štýrské párečky za 21,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Krahulík Vysočina za 17,90. Krásno, duošunka za 22,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Leko šunka zvonařská za 21,90. Mů písecká játrová paštika za 13,90. Dále chlazená vepřová krkovice bez kosti 1 kg za 139,90. Kóp, všechno dobré.

Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Leko Šunka Bohemia 100 gramů za 17,90. Madeta Jihočeský 30% Ajdam 100 gramů za 12,90. Erman Grand Desert vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Kunín 12% smetana 200 gramů plus 15 gramů zdarma za 17,90. Orion Delisa, Nesquik nebo Wafer Milk čokoláte vybrané druhy za 9,90. Fko okurky Delikates 720 ml za 47,90. Staropramen Cool Plus, nealkoholické ochucené pivo, vybrané druhy půl litru plech za 17,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice kremská nebo plnotučná XXL 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Dle gusta výběrová šunka od Kosti ve 100-gramovém balení z běžných 29,90 za 24,90. Ranko 48% gouda ve 100-gramovém balení z běžných 21,90 za 18,90. Gambrinus Original 10, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Hera, vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Orion lentilky Hexatuba 28 gramů za 14,90. Mů godhajský salám 100 gramů za 13,90. Budvar výčepní půl litru ve skle za 10,90. Sedita horalky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Nescafé barista vybrané druhy 250 ml plech za 31,90. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Mražený Pegas Premium, vybrané druhy 100 ml za 24,90. Madeta 20 nebo 30% jihočeský Ajdam plátky ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta čerstvé jihočeské plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Kunín sametový jogurt, vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Pedigree kapsička pro psy, vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Jakobs Velvet kréma zrnková káva, vybrané druhy 1 kg za 329 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, naše letní soutěž stále pokračuje. Ve hře je 3x výherní balíček obsahující 2 vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro 2 osoby ve stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

do řádků tvých řas. Ti pospátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

Vážení zákazníci, využijte naší letákové nabídky privátních značek v XXL balení. Ranko tradiční pomazánkové neochucené 200 gramů za 29,90. Ranko 15% zakysaná smetana 380 gramů za 32,90. Sladká tečka sušenky s náplní, vybrané druhy 144 gramů za 19,90. Křupeto solené brambůrky 300 gramů za 49,90. Klasik jemný kečup 1500 gramů za 69,90. Ariela chambre 1,5 litru za 99,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír 60 metrů 1 kus za 11,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnex štýrské párečky za 21,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Krahulík Vysočina za 17,90. Krásno, duošunka za 22,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Leko šunka zvonařská za 21,90. Mů písecká játrová paštika za 13,90. Dále chlazená vepřová krkovice bez kosti 1 kg za 139,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Leko šunka Bohemia 100 gramů za 17,90. Madeta jihočeský 30% ajdam 100 gramů za 12,90. Erman Grand Desert vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Kunín 12% smetana 200 gramů plus 15 gramů zdarma za 17,90. Orion Delisa, Nesquik nebo Wafer Milk čokoláte vybrané druhy za 9,90. Fko okurky Delikates 720 ml za 47,90. Staropramen Cool Plus, nealkoholické ochucené pivo, vybrané druhy půl litru plech za 17,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice kremská nebo plnotučná XXL 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Dle gusta výběrová šunka od kosti ve 100-gramovém balení z běžných 29,90 za 24,90. Ranko 48% gouda ve 100-gramovém balení z běžných 21,90 za 18,90. Gambrinus originál desítka, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Hera, vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Orion lentilky Hexatuba 28 gramů za 14,90. Mů godhajský salám 100 gramů za 13,90. Budvar výčepní půl litru ve skle za 10,90. Sedita horalky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Nescafé Barista vybrané druhy 250 ml plech za 31,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Mražený Pegas Premium, vybrané druhy 100 ml za 24,90. Madeta 20 nebo 30% jihočeský Ajdam plátky ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta čerstvé jihočeské plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Kunín sametový jogurt, vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Pedigree kapsička pro psy, vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Jakobs Velvet kréma zrnková káva, vybrané druhy 1 kg za 329 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, naše letní soutěž stále pokračuje. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, využijte naší letákové nabídky privátních značek v XXL balení. Ranko tradiční pomazánkové neochucené 200 gramů za 29,90. Ranko 15% zakysaná smetana 380 gramů za 32,90. Sladká tečka sušenky s náplní, vybrané druhy, 144 gramů za 19,90. Křupeto solené brambůrky, 300 gramů za 49,90. Klasik, jemný kečup, 1500 gramů za 69,90. Ariela chambre, 1,5 litru za 99,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír, 60 metrů, jeden kus za 11,90. Coop, tady jsme doma.
1: Každý ráno, když si vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád. A ne...

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice kremská nebo plnotučná XXL 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Dle gusta výběrová šunka od Kosti ve 100-gramovém balení z běžných 29,90 za 24,90. Ranko 48% gouda ve 100-gramovém balení z běžných 21,90 za 18,90. Gambrinus originál 10, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Hera, vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Orion lentilky Hexatuba 28 gramů za 14,90. Mů godhajský salám 100 gramů za 13,90. Budvar výčepní půl litru ve skle za 10,90. Sedita horalky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Nescafé Barista vybrané druhy 250 ml plech za 31,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Leko šunka Bohemia 100 gramů za 17,90. Madeta jihočeský 30% ajdam 100 gramů za 12,90. Erman Grand Desert vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Kunín 12% smetana 200 gramů plus 15 gramů zdarma za 17,90. Orion Delisa, Nesquik nebo Wafer Milk čokoláte vybrané druhy za 9,90. Fko okurky Delikates 720 ml za 47,90. Staropramen Cool Plus, nealkoholické ochucené pivo, vybrané druhy půl litru plech za 17,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Steinex štýrské párečky za 21,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Krahulík Vysočina za 17,90. Krásno, duošunka za 22,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Leko šunka zvonařská za 21,90. Mů písecká játrová paštika za 13,90. Dále chlazená vepřová krkovice bez kosti 1 kg za 139,90. Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Mražený Pegas Premium, vybrané druhy 100 ml za 24,90. Madeta 20 nebo 30% jihočeský Ajdam plátky ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta čerstvé jihočeské plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Kunín sametový jogurt, vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Pedigree kapsička pro psy, vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Jakobs Velvet kréma zrnková káva, vybrané druhy 1 kg za 329 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.
1: Something on my mind. So speak on it, girl.

Vážení zákazníci, naše letní soutěž stále pokračuje. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, využijte naší letákové nabídky privátních značek v XXL balení. Ranko tradiční pomazánkové neochucené 200 gramů za 29,90. Ranko 15% zakysaná smetana 380 gramů za 32,90. Sladká tečka sušenky s náplní vybrané druhy 144 gramů za 19,90. Křupeto solené brambůrky 300 gramů za 49,90. Klasik jemný kečup 1500 gramů za 69,90. Ariela chambre 1,5 litru za 99,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír 60 metrů 1 kus za 11,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice kremská nebo plnotučná XXL 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Dle gusta výběrová šunka od Kosti ve 100-gramovém balení z běžných 29,90 za 24,90. Ranko 48% gouda ve 100-gramovém balení z běžných 21,90 za 18,90. Gambrinus Original 10, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Hera, vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Orion lentilky Hexatuba 28 gramů za 14,90. Mu godhajský salám 100 gramů za 13,90. Budvar výčepní půl litru ve skle za 10,90. Sedita horalky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Nescafé Barista vybrané druhy 250 ml plech za 31,90. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Leko šunka Bohemia 100 gramů za 17,90. Madeta, jihočeský 30% ajdám 100 gramů za 12,90. Erman Grand Desert vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Kunín 12% smetana 200 gramů plus 15 gramů zdarma za 17,90. Orion Delisa, Nesquik nebo Wafer Milk čokoláte vybrané druhy za 9,90. Fko Oku Orion Delisa, Nesquik nebo Wafer Milk čokoláte vybrané druhy za 9,90. Fko Okurky Delikates 720 ml

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Steinex štýrské párečky za 21,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Krahulík Vysočina za 17,90. Krásno, Duošunka za 22,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Leko šunka zvonařská za 21,90. Mů písecká játrová paštika za 13,90. Dále chlazená vepřová krkovice bez kosti 1 kg za 139,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Mražený Pegas Premium, vybrané druhy 100 ml za 24,90. Madeta 20 nebo 30% jihočeský ajdam plátky ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta čerstvé jihočeské plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Kunín sametový jogurt, vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Pedigree kapsička pro psy, vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Jakobs Velvet kréma zrnková káva, vybrané druhy 1 kg za 329 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, naše letní soutěž stále pokračuje. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, využijte naší letákové nabídky privátních značek v XXL balení. Ranko tradiční pomazánkové neochucené 200 gramů za 29,90. Ranko 15% zakysaná smetana 380 gramů za 32,90. Sladká tečka sušenky s náplní, vybrané druhy 144 gramů za 19,90. Křupeto solené brambůrky 300 gramů za 49,90. Klasik jemný kečup 1500 gramů za 69,90. Ariela chambre 1,5 litru za 99,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír 60 metrů 1 kus za 11,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Leko šunka Bohemia 100 gramů za 17,90. Madeta jihočeský 30% ajdám 100 gramů za 12,90. Erman Grand Desert vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Kunín 12% smetana 200 gramů plus 15 gramů zdarma za 17,90. Orion Delisa, Nesquik nebo Wafer Milk čokoláte vybrané druhy za 9,90. Fko okurky Delikates 720 ml za 47,90. Staropramen Cool Plus, nealkoholické ochucené pivo, vybrané druhy půl litru plech za 17,90. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek z štýrské párečky za 21,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Krahulík Vysočina za 17,90. Krásno, duošunka za 22,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Leko šunka zvonařská za 21,90. Mů písecká játrová paštika za 13,90. Dále chlazená vepřová krkovice bez kosti 1 kg za 139,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Mražený Pegas Premium, vybrané druhy 100 ml za 24,90. Madeta 20 nebo 30% jihočeský ajdam plátky ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta čerstvé jihočeské plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Kunín sametový jogurt, vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Pedigree kapsička pro psy, vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Jakobs Velvet kréma zrnková káva, vybrané druhy 1 kg za 329 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, naše letní soutěž stále pokračuje. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, využijte naší letákové nabídky privátních značek v XXL balení. Ranko tradiční pomazánkové neochucené 200 gramů za 29,90. Ranko 15% zakysaná smetana 380 gramů za 32,90. Sladká tečka sušenky s náplní vybrané druhy 144 gramů za 19,90. Křupeto solené brambůrky 300 gramů za 49,90. Klasik jemný kečup 1500 gramů za 69,90. Ariela Chambre 1,5 litru za 99,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír 60 metrů 1 kus za 11,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice kremská nebo plnotučná XXL 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Dle gusta výběrová šunka od Kosti ve 100-gramovém balení z běžných 29,90 za 24,90. Ranko 48% gouda ve 100-gramovém balení z běžných 21,90 za 18,90. Gambrinus Original 10, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Hera, vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Orion lentilky Hexatuba 28 gramů za 14,90. Mů godhajský salám 100 gramů za 13,90. Budvar výčepní půl litru ve skle za 10,90. Sedita horalky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. My Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Nescafé Barista vybrané druhy 250 ml plech za 31,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Leko šunka Bohemia 100 gramů za 17,90. Madeta jihočeský 30% ajdam 100 gramů za 12,90. Erman Grand Desert vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Kunín 12% smetana 200 gramů plus 15 gramů zdarma za 17,90. Orion Delisa, Nesquik nebo Wafer Milk čokoláte vybrané druhy za 9,90. Fko okurky Delikates 720 ml za 47,90. Staropramen Cool Plus, nealkoholické ochucené pivo, vybrané druhy půl litru plech za 17,90. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, naše letní soutěž stále pokračuje. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage Hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, využijte naší letákové nabídky privátních značek v XXL balení. Ranko tradiční pomazánkové neochucené 200 gramů za 29,90. Ranko 15% zakysaná smetana 380 gramů za 32,90. Sladká tečka sušenky s náplní, vybrané druhy 144 gramů za 19,90. Křupeto solené brambůrky 300 gramů za 49,90. Klasik jemný kečup 1500 gramů za 69,90. Ariela Chambre 1,5 litru za 99,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír 60 metrů 1 kus za 11,90. Coop, tady jsme doma.

0: to je snad pneumatika.
1: Švédská bedna je můj kamarád. Hej, hej!
2: Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice kremská nebo plnotučná XXL 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Dle gusta výběrová šunka od kosti ve 100 gramovém balení z běžných 29,90 za 24,90. Ranko 48% gouda ve 100 gramovém balení z běžných 21,90 za 18,90. Gambrinus Original 10, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Hera, vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Orion lentilky Hexatuba 28 gramů za 14,90. Mů godhajský salám 100 gramů za 13,90. Budvar výčepní půl litru ve skle za 10,90. Sedita horalky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Nescafé Barista vybrané druhy 250 ml plech za 31,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Leko šunka Bohemia 100 gramů za 17,90. Madeta, jihočeský 30% ajdám 100 gramů za 12,90. Erman Grand Desert vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Kunín 12% smetana 200 gramů plus 15 gramů zdarma za 17,90. Orion Delisa, Nesquik nebo Wafer Milk čokoláte vybrané druhy za 9,90. Fko okurky Delikates 720 ml za 47,90. Staropramen Cool Plus, nealkoholické ochucené pivo, vybrané druhy půl litru plech za 17,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnex štýrské párečky za 21,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Krahulík Vysočina za 17,90. Krásno, duošunka za 22,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Leko šunka zvonařská za 21,90. Mů písecká játrová paštika za 13,90. Dále chlazená vepřová krkovice bez kosti 1 kg za 139,90. Kóp, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Mražený Pegas Premium, vybrané druhy 100 ml za 24,90. Madeta 20 nebo 30% jihočeský Ajdam plátky ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta čerstvé jihočeské plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Kunín sametový jogurt, vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Pedigree kapsička pro psy, vybrané druhy 4x100 gramů v balení za 49,90. Jakobs Velvet kréma zrnková káva, vybrané druhy 1 kg za 329 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, naše letní soutěž stále pokračuje. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila jsi s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spi. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu a cítím se jako král.

0: Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Hera, vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Orion lentilky Hexatuba 28 gramů za 14,90. Mů godhajský salám 100 gramů za 13,90. Budvar výčepní půl litru ve skle za 10,90. Sedita horalky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Nescafé Barista vybrané druhy 250 ml plech za 31,90. Coop, tady jsme doma.
1: Proudy řeky táhnou k nám. Tvou

Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Leko šunka Bohemia 100 gramů za 17,90. Madeta, jihočeský 30% ajdam 100 gramů za 12,90. Erman Grand Desert vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Kunín 12% smetana 200 gramů plus 15 gramů zdarma za 17,90. Orion Delisa, Nesquik nebo Wafer Milk čokoláte vybrané druhy za 9,90. Fko okurky Delikates 720 ml za 47,90. Staropramen Cool Plus, nealkoholické ochucené pivo, vybrané druhy půl litru plech za 17,90. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek z štýrské párečky za 21,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Krahulík Vysočina za 17,90. Krásno, duošunka za 22,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Leko šunka zvonařská za 21,90. Mů písecká játrová paštika za 13,90. Dále chlazená vepřová krkovice bez kosti 1 kg za 139,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Mražený Pegas Premium, vybrané druhy 100 ml za 24,90. Madeta 20 nebo 30% jihočeský Ajdam plátky ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta čerstvé jihočeské plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Kunín sametový jogurt, vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Pedigree kapsička pro psy, vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Jakobs Velvet kréma zrnková káva, vybrané druhy 1 kg za 329 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, naše letní soutěž stále pokračuje. Ve hře je 3x výherní balíček obsahující 2 vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na 1 noc také pro 2 osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko.

vybrání výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice kremská nebo plnotučná XXL 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Dle gusta výběrová šunka od kosti ve 100-gramovém balení z běžných 29,90 za 24,90. Ranko 48% gouda ve 100-gramovém balení z běžných 21,90 za 18,90. Gambrinus Original 10, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, využijte naší letákové nabídky privátních značek v XXL balení. Ranko tradiční pomazánkové neochucené 200 gramů za 29,90. Ranko 15% zakysaná smetana 380 gramů za 32,90. Sladká tečka sušenky s náplní, vybrané druhy 144 gramů za 19,90. Křupeto solené brambůrky 300 gramů za 49,90. Klasik, jemný kečup 1500 gramů za 69,90. Ariela Chambre 1,5 litru za 99,90. Klasik dvouvrství toaletní papír 60 metrů 1 kus za 11,90. Coop, tady jsme.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Hera, vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Orion lentilky Hexatuba 28 gramů za 14,90. Mů godhajský salám 100 gramů za 13,90. Budvar výčepní půl litru ve skle za 10,90. Sedita horalky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Nescafé Barista vybrané druhy 250 ml plech za 31,90. Coop, tady jsme doma!

spatřil, on k silákům patřil, zápětí namířil k nám. Já cítil, jak blednul,

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Mražený Pegas Premium, vybrané druhy 100 ml za 24,90. Madeta 20 nebo 30% jihočeský ajdam plátky ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta, čerstvé jihočeské plnotučné mléko, 1 litr za 26,90. Kunín, sametový jogurt, vybrané druhy, 150 gramů za 7,90. Pedigree kapsička pro psy, vybrané druhy, 4x100 gramů v balení za 49,90. Jakobs Velvet kréma zrnková káva, vybrané druhy, 1 kg za 329 korun. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, naše letní soutěž stále pokračuje. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno do

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice kremská nebo plnotučná XXL 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Dle gusta výběrová šunka od kosti ve 100-gramovém balení z běžných 29,90 za 24,90. Ranko 48% gouda ve 100-gramovém balení z běžných 21,90 za 18,90. Gambrinus Original 10, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny z Česka.

přejdeš Legrádskou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

do dětství. Máš tu, co si budem lhát, i špunt, i drát.

fakt, i klíč, i akt, a ty vnímáš i kámen se slídou. Něco kapslí, jeden fant, ty grof a grant, i přání pár, co nikdy.

Vážení zákazníci, využijte naší letákové nabídky privátních značek v XXL balení. Ranko tradiční pomazánkové neochucené 200 gramů za 29,90. Ranko 15% zakysaná smetana 380 gramů za 32,90. Sladká tečka sušenky s náplní vybrané druhy 144 gramů za 19,90. Křupeto solené brambůrky 300 gramů za 49,90. Klasik jemný kečup 1500 gramů za 69,90. Ariela chambre 1,5 litru za 99,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír 60 metrů 1 kus za 11,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Hera, vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Orion lentilky Hexatuba 28 gramů za 14,90. Mu godhajský salám 100 gramů za 13,90. Budvar výčepní půl litru ve skle za 10,90. Sedita horalky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. My Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Nescafé Barista vybrané druhy 250 ml plech za 31,90. Coop, tady jsme doma.
1: Například východ slunce a vítr ve větvích. A nebo písem tichou, jak padající.

prachy si za něj nekoupíš. Jo, karton na bůrek a taky porcelán. Jsem modrýma cibulkama, tapety parmazán. 5 kilo hráků, nebo Jersey, Calvin Klein. Tak, zdá, že to není štěstí, ale

0: prachy si
1: nakoupíš. Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Leko šunka Bohemia 100 gramů za 17,90. Madeta, jihočeský 30% ajdám 100 gramů za 12,90. Erman Grand Desert vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Kunín 12% smetana 200 gramů plus 15 gramů zdarma za 17,90. Orion Delisa, Nesquik nebo Wafer Milk čokoláte vybrané druhy za 9,90. Fko okurky Delikates 720 ml za 47,90. Staropramen Cool Plus, nealkoholické ochucené pivo, vybrané druhy půl litru plech za 17,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Steinex štýrské párečky za 21,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Krahulík Vysočina za 17,90. Krásno, Duošunka za 22,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Leko šunka zvonařská za 21,90. Mů písecká játrová paštika za 13,90. Dále chlazená vepřová krkovice bez kosti 1 kg za 139,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Mražený Pegas Premium, vybrané druhy 100 ml za 24,90. Madeta 20 nebo 30% jihočeský Ajdam plátky ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta čerstvé jihočeské plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Kunín sametový jogurt, vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Pedigree kapsička pro psy, vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Jakobs Velvet kréma zrnková káva, vybrané druhy 1 kg za 329 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, naše letní soutěž stále pokračuje. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, využijte naší letákové nabídky privátních značek v XXL balení Ranko tradiční pomazánkové neochucené 200 gramů za 29,90. Ranko 15% zakysaná smetana 380 gramů za 32,90. Sladká tečka sušenky s náplní vybrané druhy 144 gramů za 19,90. Křupeto solené brambůrky 300 gramů za 49,90. Klasik jemný kečup 1500 gramů za 69,90. Ariela chambre 1,5 litru za 99,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír 60 metrů 1 kus za 11,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Hera, vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Orion lentilky Hexatuba 28 gramů za 14,90. Mů godhajský salám 100 gramů za 13,90. Budvar výčepní půl litru ve skle za 10,90. Sedita horalky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Nescafé Barista vybrané druhy 250 ml plech za 31,90. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Leko šunka Bohemia 100 gramů za 17,90. Madeta, jihočeský 30% ajdám 100 gramů za 12,90. Erman Grand Desert vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Kunín 12% smetana 200 gramů plus 15 gramů zdarma za 17,90. Orion Delisa, Nesquik nebo Wafer Milk čokoláte vybrané druhy za 9,90. Fko okurky Delikates 720 ml za 47,90. Staropramen Cool Plus, nealkoholické ochucené pivo, vybrané druhy půl litru plech za 17,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Steinex štýrské párečky za 21,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Krahulík Vysočina za 17,90. Krásno, duošunka za 22,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Leko šunka zvonařská za 21,90. Mů písecká játrová paštika za 13,90. Dále chlazená vepřová krkovice bez kosti 1 kg za 139,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Mražený Pegas Premium, vybrané druhy 100 ml za 24,90. Madeta 20 nebo 30% jihočeský ajdam plátky ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta čerstvé jihočeské plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Kunín sametový jogurt, vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Pedigree kapsička pro psy, vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Jakobs Velvet kréma zrnková káva, vybrané druhy 1 kg za 329 korun. Coop, prodejny s českou

přátelů, který se nachází přímo vedle O2 Areny. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 Aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice kremská nebo plnotučná XXL 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Dle gusta výběrová šunka od Kosti ve 100-gramovém balení z běžných 29,90 za 24,90. Ranko 48% gouda ve 100-gramovém balení z běžných 21,90 za 18,90.

Gambrinus Original 10, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Vážení zákazníci, využijte naší letákové nabídky privátních značek v XXL balení. Ranko tradiční pomazánkové neochucené 200 gramů za 29,90. Ranko 15% zakysaná smetana 380 gramů za 32,90. Sladká tečka sušenky s náplní vybrané druhy 144 gramů za 19,90. Křupeto solené brambůrky 300 gramů za 49,90. Klasik jemný kečup 1500 gramů za 69,90. Ariela Chambre 1,5 litru za 99,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír 60 metrů 1 kus za 11,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Hera, vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Orion lentilky Hexatuba 28 gramů za 14,90. Mů godhajský salám 100 gramů za 13,90. Budvar výčepní půl litru ve skle za 10,90. Sedita horalky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Nescafé Barista vybrané druhy 250 ml plech za 31,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Leko šunka Bohemia 100 gramů za 17,90. Madeta, jihočeský 30% ajdam 100 gramů za 12,90. Erman Grand Desert vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Kunín 12% smetana 200 gramů plus 15 gramů zdarma za 17,90. Orion Delisa, Nesquik nebo Wafer Milk čokoláte vybrané druhy za 9,90. Fko okurky Delikates 720 ml za 47,90. Staropramen Cool Plus, nealkoholické ochucené pivo, vybrané druhy půl litru plech za 17,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnex štýrské párečky za 21,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Krahulík Vysočina za 17,90. Krásno, duošunka za 22,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Leko šunka zvonařská za 21,90. Mů písecká játrová paštika za 13,90. Dále chlazená vepřová krkovice bez kosti 1 kg za 139,90. Kóp, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Mražený Pegas Premium, vybrané druhy 100 ml za 24,90. Madeta 20 nebo 30% jihočeský Ajdam plátky ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta čerstvé jihočeské plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Kunín sametový jogurt, vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Pedigree kapsička pro psy, vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Jakobs Velvet kréma zrnková káva, vybrané druhy 1 kg za 329 korun. Coop, prodejny z České.

čaj už ten vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst,

Dalej mi, kamaráde, plnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lápek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

Vážení zákazníci, naše letní soutěž stále pokračuje. Ve hře je 3x výherní balíček obsahující 2 vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro 2 osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice kremská nebo plnotučná XXL 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Dle gusta výběrová šunka od Kosti ve 100-gramovém balení z běžných 29,90 za 24,90. Ranko 48% gouda ve 100-gramovém balení z běžných 21,90 za 18,90. Gambrinus Original 10, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, využijte naší letákové nabídky privátních značek v XXL balení. Ranko tradiční pomazánkové neochucené 200 gramů za 29,90. Ranko 15% zakysaná smetana 380 gramů za 32,90. Sladká tečka sušenky s náplní, vybrané druhy, 144 gramů za 19,90. Křupeto solené brambůrky, 300 gramů za 49,90. Klasik, jemný kečup, 1500 gramů za 69,90. Ariela Chambre, 1,5 litru za 99,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír, 60 metrů, jeden kus za 11,90. Coop, tady jsme doma. Tam.

Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavu. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

lidem odpověď, co bude zítra, za pár let, za obzor slunce zapadá, na dobrou noc svým věrným zamává. Co teď tvůj úsměv znám už na spaměť, vstupenka pro nebe

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Hera, vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Orion lentilky Hexatuba 28 gramů za 14,90. Mů godhajský salám 100 gramů za 13,90. Budvar výčepní půl litru ve skle za 10,90. Sedita horálky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Nescafé Barista vybrané druhy 250 ml plech za 31,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Leko Šunka Bohemia 100 gramů za 17,90. Madeta Jihočeský 30% Ajdam 100 gramů za 12,90. Erman Grand Desert vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Kunín 12% smetana 200 gramů plus 15 gramů zdarma za 17,90. Orion Delisa, Nesquik nebo Wafer Milk čokoláte vybrané druhy za 9,90. Fko okurky Delikates 720 ml za 47,90. Staropramen Cool Plus, nealkoholické ochucené pivo, vybrané druhy půl litru plech za 17,90. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Steinex štýrské párečky za 21,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Krahulík Vysočina za 17,90. Krásno, duošunka za 22,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Leko šunka zvonařská za 21,90. Mů písecká játrová paštika za 13,90. Dále chlazená vepřová krkovice bez kosti 1 kg za 139,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Mražený Pegas Premium, vybrané druhy 100 ml za 24,90. Madeta 20 nebo 30% jihočeský Ajdam plátky ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta čerstvé jihočeské plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Kunín sametový jogurt, vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Pedigree kapsička pro psy, vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Jakobs Velvet kréma zrnková káva, vybrané druhy 1 kg za 329 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, naše letní soutěž stále pokračuje. Ve hře je 3x výherní balíček obsahující 2 vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro 2 osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.
1: Mrak černých vran na město náhle vrch zvláštní stín. S ním i strach. Ten, kdo dřív jen klel, se modlí. Kdo si se v přídmí skryl, měl nůž. Jeden muž, jenž zákon ctil, tiše k zemi pad. A tu noc

toustí dám v kámen vepsat. Hájil právo, zákon a čest. Jistě Bůh se zmýlil, proč mi tátu bral. Jak mizel mrak těch bran, mizel v dálce i ten vůz.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice kremská nebo plnotučná XXL 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Dle gusta výběrová šunka od Kosti ve 100-gramovém balení z běžných 29,90 za 24,90. Ranko 48% gouda ve 100-gramovém balení z běžných 21,90 za 18,90. Gambrinus Original 10, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

vzduch souznění. Je to splynutí dvou různých částí vtělení. Je to nadechnutí, je to chvění, je to blízkost bytostí a na nebe pění. Je to věčnost, je to okamžik, je to prostor a průsečík.

0: Vážení zákazníci, využijte naší letákové nabídky privátních značek v XXL balení. Ranko tradiční pomazánkové neochucené 200 gramů za 29,90. Ranko 15% zakysaná smetana 380 gramů za 32,90. Sladká tečka sušenky s náplní vybrané druhy 144 gramů za 19,90. Křupeto solené brambůrky 300 gramů za 49,90. Klasik jemný kečup 1500 gramů za 69,90. Ariela Chambre 1,5 litru za 99,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír 60 metrů 1 kus za 11,90. Coop, tady jsme doma.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase.
2: Noční proud. Noční proud.

0: takhle pozdě v noci posloucháte rádio. I takhle pozdě v noci posloucháte Noční proud. Český rozhlas jedna radiožurnál každou noc.
1: Ve správný čas, na správné frekvenci. Jsme u vás tak blízko, že už to blíž ani nejde.
2: Pro všechny bdící, snící, milující a pracující.
1: Nechte se unést.
3: Mějte se, jak si přejete.
4: Noční proud. Pořad proti blbé náladě.
5: Noční.
6: Proud.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Hera, vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Orion lentilky Hexatuba 28 gramů za 14,90. Mů godhajský salám 100 gramů za 13,90. Budvar výčepní půl litru ve skle za 10,90. Sedita horalky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Nescafé Barista vybrané druhy 250 ml plech za 31,90. Coop, tady jsme doma!

0: Už vím, čo znamená být závodem a aká je věčnost krása.
1: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Leko Šunka Bohemia 100 gramů za 17,90. Madeta, jihočeský 30% ajdám 100 gramů za 12,90. Erman Grand Desert vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Kunín 12% smetana 200 gramů plus 15 gramů zdarma za 17,90. Orion Delisa, Nesquik nebo Wafer Milk čokoláte vybrané druhy za 9,90. Fko okurky Delikates 720 ml za 47,90. Staropramen Cool Plus, nealkoholické ochucené pivo, vybrané druhy půl litru plech za 17,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnex štýrské párečky za 21,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Krahulík Vysočina za 17,90. Krásno, duošunka za 22,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Leko šunka zvonařská za 21,90. Mů písecká játrová paštika za 13,90. Dále chlazená vepřová krkovice bez kosti 1 kg za 139,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, naše letní soutěž stále pokračuje. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice kremská nebo plnotučná XXL 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Dle gusta výběrová šunka od kosti ve 100 gramovém balení z běžných 29,90 za 24,90. Ranko 48% gouda ve 100 gramovém balení z běžných 21,90 za 18,90. Gambrinus originál 10, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

Odpověď, co bude zítra, za pár let, za obzor slunce zapadá, na dobrou noc svým věrným zamává. Co teď tvůj úsměv znám už nazpaměť,

Vážení zákazníci, využijte naší letákové nabídky privátních značek v XXL balení. Ranko tradiční pomazánkové neochucené 200 gramů za 29,90. Ranko 15% zakysaná smetana 380 gramů za 32,90. Sladká tečka sušenky s náplní vybrané druhy 144 gramů za 19,90. Křupeto solené brambůrky 300 gramů za 49,90. Klasik jemný kečup 1500 gramů za 69,90. Ariela Chambre 1,5 litru za 99,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír 60 metrů 1 kus za 11,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Hera, vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Orion lentilky Hexatuba 28 gramů za 14,90. Mů godhajský salám 100 gramů za 13,90. Budvar výčepní půl litru ve skle za 10,90. Sedita horalky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Nescafé Barista vybrané druhy 250 ml plech za 31,90. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Leko šunka Bohemia 100 gramů za 17,90. Madeta jihočeský 30% ajdam 100 gramů za 12,90. Erman Grand Desert vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Kunín 12% smetana 200 gramů plus 15 gramů zdarma za 17,90. Orion Delisa, Nesquik nebo Wafer Milk čokoláte vybrané druhy za 9,90. Fko okurky Delikates 720 ml za 47,90. Staropramen Cool Plus, nealkoholické ochucené pivo, vybrané druhy půl litru plech za 17,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Mražený Pegas Premium, vybrané druhy 100 ml za 24,90. Madeta 20 nebo 30% jihočeský ajdam plátky ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta čerstvé jihočeské plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Kunín sametový jogurt, vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Pedigree kapsička pro psy, vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Jakobs Velvet kréma zrnková káva, vybrané druhy 1 kg za 329 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Steinex štýrské párečky za 21,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Krahulík Vysočina za 17,90. Krásno, Duošunka za 22,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Leko šunka zvonařská za 21,90. Mů písecká játrová paštika za 13,90. Dále chlazená vepřová krkovice bez kosti 1 kg za 139,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice kremská nebo plnotučná XXL 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Dle gusta výběrová šunka od Kosti ve 100-gramovém balení z běžných 29,90 za 24,90. Ranko 48% gouda ve 100-gramovém balení z běžných 21,90 za 18,90. Gambrinus originál 10, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, využijte naší letákové nabídky privátních značek v XXL balení Ranko tradiční pomazánkové neochucené 200 gramů za 29,90. Ranko 15% zakysaná smetana 380 gramů za 32,90. Sladká tečka sušenky s náplní vybrané druhy 144 gramů za 19,90. Křupeto solené brambůrky 300 gramů za 49,90. Klasik jemný kečup 1500 gramů za 69,90. Ariela Chambre 1,5 litru za 99,90. Klasik dvouvrství toaletní papír 60 metrů 1 kus za 11,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Hera, vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Orion lentilky Hexatuba 28 gramů za 14,90. Mů godhajský salám 100 gramů za 13,90. Budvar výčepní půl litru ve skle za 10,90. Sedita horalky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Nescafé barista vybrané druhy 250 ml plech za 31,90. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Leko šunka Bohemia 100 gramů za 17,90. Madeta jihočeský 30% ajdam 100 gramů za 12,90. Erman Grand Desert vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Kunín 12% smetana 200 gramů plus 15 gramů zdarma za 17,90. Orion Delisa, Nesquik nebo Wafer Milk čokoláte vybrané druhy za 9,90. Fko okurky Delikates 720 ml za 47,90. Staropramen Cool Plus, nealkoholické ochucené pivo, vybrané druhy půl litru plech za 17,90. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Mražený Pegas Premium, vybrané druhy 100 ml za 24,90. Madeta 20 nebo 30% jihočeský Ajdam plátky ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta čerstvé jihočeské plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Kunín sametový jogurt, vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Pedigree kapsička pro psy, vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Jakobs Velvet kréma zrnková káva, vybrané druhy 1 kg za 329 korun. Coop, prodejny s Českou.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Steinex štýrské párečky za 21,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Krahulík Vysočina za 17,90. Krásno, Duošunka za 22,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Leko šunka zvonařská za 21,90. Mů písecká játrová paštika za 13,90. Dále chlazená vepřová krkovice bez kosti 1 kg za 139,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, naše letní soutěž stále pokračuje. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, využijte naší letákové nabídky privátních značek v XXL balení Ranko tradiční pomazánkové neochucené 200 gramů za 29,90. Ranko 15% zakysaná smetana 380 gramů za 32,90. Sladká tečka sušenky s náplní vybrané druhy 144 gramů za 19,90. Křupeto solené brambůrky 300 gramů za 49,90. Klasik jemný kečup 1500 gramů za 69,90. Ariela Chambre 1,5 litru za 99,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír 60 metrů 1 kus za 11,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Hera, vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Orion lentilky Hexatuba 28 gramů za 14,90. Mů godhajský salám 100 gramů za 13,90. Budvar výčepní půl litru ve skle za 10,90. Sedita horalky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Nescafé Barista vybrané druhy 250 ml plech za 31,90. Coop, tady jsme doma!

Jediný cíl, který si vymyslil, je to jak sen, co ráno rozpustil den. Nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání a všechno bude k mání. Touha je zázrak, kámo, zázrak. Touha je zázrak, kámo, zázrak.

Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Leko Šunka Bohemia 100 gramů za 17,90. Madeta Jihočeský 30% Ajdam 100 gramů za 12,90. Erman Grand Desert vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Kunín 12% smetana 200 gramů plus 15 gramů zdarma za 17,90. Orion Delisa, Nesquik nebo Wafer Milk Čokolate vybrané druhy za 9,90. Fko Okurky Delikates 720 ml za 47,90. Staropramen Cool Plus, nealkoholické ochucené pivo, vybrané druhy půl litru plech za 17,90. Coop, tady jsme doma.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Mražený Pegas Premium, vybrané druhy 100 ml za 24,90. Madeta 20 nebo 30% jihočeský ajdam plátky ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta, čerstvé jihočeské plnotučné mléko, 1 litr za 26,90. Kunín, sametový jogurt, vybrané druhy, 150 gramů za 7,90. Pedigree kapsička pro psy, vybrané druhy, 4x100 gramů v balení za 49,90. Jakobs Velvet kréma zrnková káva, vybrané druhy, 1 kg za 329 korun. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Už mi lásko není 30 let, už mi není ani 35. A že to moc krásná léta jsou, říkal jsem si,

paměť. Myslel jsem, že spoustu času mám a že už vůbec nikam nespěchám. Čas otupí i ostrý břit, když tebe mám, co ještě můžu chtít.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Steinex štýrské párečky za 21,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Krahulík Vysočina za 17,90. Krásno, Duošunka za 22,90. Váhala sendvičový nářez za 90. Krásno, Duošunka za 22,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za

Vážení zákazníci, naše letní soutěž stále pokračuje. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage Hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

A tak dávám sásku na tvoji lásku. Do nebe se propadám, díky tobě do nebe.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice kremská nebo plnotučná XXL 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Dle gusta výběrová šunka od Kosti ve 100-gramovém balení z běžných 29,90 za 24,90. Ranko 48% gouda ve 100-gramovém balení z běžných 21,90 za 18,90. Gambrinus Original 10, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Hera, vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Orion lentilky Hexatuba 28 gramů za 14,90. Mů godhajský salám 100 gramů za 13,90. Budvar výčepní půl litru ve skle za 10,90. Sedita horalky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Nescafé Barista vybrané druhy 250 ml plech za 31,90. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Leko šunka Bohemia 100 gramů za 17,90. Madeta, jihočeský 30% ajdam 100 gramů za 12,90. Erman Grand Desert vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Kunín 12% smetana 200 gramů plus 15 gramů zdarma za 17,90. Orion Delisa, Nesquik nebo Wafer Milk čokoláte vybrané druhy za 9,90. Fko okurky Delikates 720 ml za 47,90. Staropramen Cool Plus, nealkoholické ochucené pivo, vybrané druhy půl litru plech za 17,90. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Mražený Pegas Premium, vybrané druhy 100 ml za 24,90. Madeta 20 nebo 30% jihočeský Ajdam plátky ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta čerstvé jihočeské plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Kunín sametový jogurt, vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Pedigree kapsička pro psy, vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Jakobs Velvet kréma zrnková káva, vybrané druhy 1 kg za 329 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek z štýrské párečky za 21,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Krahulík Vysočina za 17,90. Krásno, duošunka za 22,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Leko šunka zvonařská za 21,90. Mů písecká játrová paštika za 13,90. Dále chlazená vepřová krkovice bez kosti 1 kg za 139,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, naše letní soutěž stále pokračuje. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice kremská nebo plnotučná XXL 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Dle gusta výběrová šunka od Kosti ve 100-gramovém balení z běžných 29,90 za 24,90. Ranko 48% gouda ve 100-gramovém balení z běžných 21,90 za 18,90. Gambrinus Original 10, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.
1: Když po střechách večer se na město snáší a okna jdou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vidět.

Kráčel jsem s mámou a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě znát. Tak přešlo pár pěkných let, z tebe je dáma, a věř mi, že není to zvyk. I když jsi tak daleko a doufám, že sama té hospůdce

kam za ten den pokročil svět. Kdo se kde narodil a co kdo přál si, i z fotbalu výsledků pět. A na rohu ulice neony vábí, jen pojďte dál.

Vážení zákazníci, využijte naší letákové nabídky privátních značek v XXL balení Ranko tradiční pomazánkové neochucené 200 gramů za 29,90. Ranko 15% zakysaná smetana 380 gramů za 32,90. Sladká tečka sušenky s náplní vybrané druhy 144 gramů za 19,90. Křupeto solené brambůrky 300 gramů za 49,90. Klasik jemný kečup 1500 gramů za 69,90. Ariela Chambre 1,5 litru za 99,90. Klasik dvouvrství toaletní papír 60 metrů 1 kus za 11,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Leko šunka Bohemia 100 gramů za 17,90. Madeta jihočeský 30% ajdám 100 gramů za 12,90. Erman Grand Desert vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Kunín 12% smetana 200 gramů plus 15 gramů zdarma za 17,90. Orion Delisa, Nesquik nebo Wafer Milk čokoláte vybrané druhy za 9,90. Fko okurky Delikates 720 ml za 47,90. Staropramen Cool Plus, nealkoholické ochucené pivo, vybrané druhy půl litru plech za 17,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Mražený Pegas Premium, vybrané druhy 100 ml za 24,90. Madeta 20 nebo 30% jihočeský Ajdam plátky ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta čerstvé jihočeské plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Kunín sametový jogurt, vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Pedigree kapsička pro psy, vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Jakobs Velvet kréma zrnková káva, vybrané druhy 1 kg za 329 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Steinex štýrské párečky za 21,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Krahulík Vysočina za 17,90. Krásno, Duošunka za 22,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Leko šunka zvonařská za 21,90. Mů písecká játrová paštika za 13,90. Dále chlazená vepřová krkovice bez kosti 1 kg za 139,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, naše letní soutěž stále pokračuje. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice kremská nebo plnotučná XXL 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Dle gusta výběrová šunka od Kosti ve 100-gramovém balení z běžných 29,90 za 24,90. Ranko 48% gouda ve 100-gramovém balení z běžných 21,90 za 18,90. Gambrinus Original 10, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, využijte naší letákové nabídky privátních značek v XXL balení. Ranko tradiční pomazánkové neochucené 200 gramů za 29,90. Ranko 15% zakysaná smetana 380 gramů za 32,90. Sladká tečka sušenky s náplní vybrané druhy 144 gramů za 19,90. Křupeto solené brambůrky 300 gramů za 49,90. Klasik jemný kečup 1500 gramů za 69,90. Ariela chambre 1,5 litru za 99,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír 60 metrů 1 kus za 11,90. Coop, tady jsme!

Meky Messr. Ach můj bože, kdo dokáže, že je vrah na nábřeží řeky Temže, lec kdo život dokonal, mor tam nebyl, víme jenže. Meky Messr blízko stál, jednou zmizel chudák Majer, jindy boháč Miller zas. Meky s hůlkou jako frajer,

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Hera, vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Orion lentilky Hexatuba 28 gramů za 14,90. Mů godhajský salám 100 gramů za 13,90. Budvar výčepní půl litru ve skle za 10,90. Sedita horalky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Nescafé Barista vybrané druhy 250 ml plech za 31,90. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Mražený Pegas Premium, vybrané druhy 100 ml za 24,90. Madeta 20 nebo 30% jihočeský ajdam plátky ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta čerstvé jihočeské plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Kunín sametový jogurt, vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Pedigree kapsička pro psy, vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Jakobs Velvet kréma zrnková káva, vybrané druhy 1 kg za 329 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnex štýrské párečky za 21,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Krahulík Vysočina za 17,90. Krásno, duošunka za 22,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Leko šunka zvonařská za 21,90. Mů písecká játrová paštika za 13,90. Dále chlazená vepřová krkovice bez kosti 1 kg za 139,90. Kóp, všechno dobré.

Vážení zákazníci, naše letní soutěž stále pokračuje. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice kremská nebo plnotučná XXL 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Dle gusta výběrová šunka od kosti ve 100-gramovém balení z běžných 29,90 za 24,90. Ranko 48% gouda ve 100-gramovém balení z běžných 21,90 za 18,90. Gambrinus Original 10, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, využijte naší letákové nabídky privátních značek v XXL balení Ranko tradiční pomazánkové neochucené 200 gramů za 29,90. Ranko 15% zakysaná smetana 380 gramů za 32,90. Sladká tečka sušenky s náplní vybrané druhy 144 gramů za 19,90. Křupeto solené brambůrky 300 gramů za 49,90. Klasik jemný kečup 1500 gramů za 69,90. Ariela Chambre 1,5 litru za 99,90. Klasik dvouvrství toaletní papír 60 metrů 1 kus za 11,90. Coop, tady jsme.

zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Leko šunka Bohemia 100 gramů za 17,90. Madeta, jihočeský 30% ajdam 100 gramů za 12,90. Erman Grand Desert vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Kunín 12% smetana 200 gramů plus 15 gramů zdarma za 17,90. Orion Delisa, Nesquik nebo Wafer Milk čokoláte vybrané druhy za 9,90. Fko okurky Delikates 720 ml za 47,90. Staropramen Cool Plus, nealkoholické ochucené pivo, vybrané druhy půl litru plech za 17,90. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Hera, vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Orion lentilky Hexatuba 28 gramů za 14,90. Mů godhajský salám 100 gramů za 13,90. Budvar výčepní půl litru ve skle za 10,90. Sedita horalky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Nescafé Barista vybrané druhy 250 ml plech za 31,90. Coop, tady jsme doma.

zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnex štýrské párečky za 21,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Krahulík Vysočina za 17,90. Krásno, duošunka za 22,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Leko šunka zvonařská za 21,90. Mů písecká játrová paštika za 13,90. Dále chlazená vepřová krkovice bez kosti 1 kg za 139,90. Kóp, všechno dobré.

Vážení zákazníci, naše letní soutěž stále pokračuje. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice kremská nebo plnotučná XXL 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Dle gusta výběrová šunka od kosti ve 100-gramovém balení z běžných 29,90 za 24,90. Ranko 48% gouda ve 100-gramovém balení z běžných 21,90 za 18,90. Gambrinus originál desítka, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, využijte naší letákové nabídky privátních značek v XXL balení Ranko tradiční pomazánkové neochucené 200 gramů za 29,90. Ranko 15% zakysaná smetana 380 gramů za 32,90. Sladká tečka sušenky s náplní vybrané druhy 144 gramů za 19,90. Křupeto solené brambůrky 300 gramů za 49,90. Klasik jemný kečup 1500 gramů za 69,90. Ariela Chambre 1,5 litru za 99,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír 60 metrů 1 kus za 11,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Leko šunka Bohemia 100 gramů za 17,90. Madeta, jihočeský 30% ajdám 100 gramů za 12,90. Erman Grand Desert vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Kunín 12% smetana 200 gramů plus 15 gramů zdarma za 17,90. Orion Delisa, Nesquik nebo Wafer Milk čokoláte vybrané druhy za 9,90. Fko okurky Delikates 720 ml za 47,90. Staropramen Cool Plus, nealkoholické ochucené pivo, vybrané druhy půl litru plech za 17,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Hera, vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Orion lentilky Hexatuba 28 gramů za 14,90. Mů godhajský salám 100 gramů za 13,90. Budvar výčepní půl litru ve skle za 10,90. Sedita horalky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Nescafé barista vybrané druhy 250 ml plech za 31,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Mražený Pegas Premium, vybrané druhy 100 ml za 24,90. Madeta 20 nebo 30% jihočeský Ajdam plátky ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta čerstvé jihočeské plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Kunín sametový jogurt, vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Pedigree kapsička pro psy, vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Jakobs Velvet kréma zrnková káva, vybrané druhy 1 kg za 329 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Steinex štýrské párečky za 21,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Krahulík Vysočina za 17,90. Krásno, duošunka za 22,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Leko šunka zvonařská za 21,90. Mů písecká játrová paštika za 13,90. Dále chlazená vepřová krkovice bez kosti 1 kg za 139,90. Coop, všechno dobré.
1: Mám prostě

Vážení zákazníci, naše letní soutěž stále pokračuje. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice kremská nebo plnotučná XXL 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Dle gusta výběrová šunka od kosti ve 100 gramovém balení z běžných 29,90 za 24,90. Ranko 48% gouda ve 100 gramovém balení z běžných 21,90 za 18,90. Gambrinus originál desítka, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.
1: Nedělní

Vážení zákazníci, využijte naší letákové nabídky privátních značek v XXL balení Ranko tradiční pomazánkové neochucené 200 gramů za 29,90. Ranko 15% zakysaná smetana 380 gramů za 32,90. Sladká tečka sušenky s náplní vybrané druhy 144 gramů za 19,90. Křupeto solené brambůrky 300 gramů za 49,90. Klasik jemný kečup 1500 gramů za 69,90. Ariela Chambre 1,5 litru za 99,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír 60 metrů 1 kus za 11,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Leko šunka Bohemia 100 gramů za 17,90. Madeta, jihočeský 30% ajdám 100 gramů za 12,90. Erman Grand Desert vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Kunín 12% smetana 200 gramů plus 15 gramů zdarma za 17,90. Orion Delisa, Nesquik nebo Wafer Milk čokoláte vybrané druhy za 9,90. Fko okurky Delikates 720 ml za 47,90. Staropramen Cool Plus, nealkoholické ochucené pivo, vybrané druhy půl litru plech za 17,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Hera, vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Orion lentilky Hexatuba 28 gramů za 14,90. Mů godhajský salám 100 gramů za 13,90. Budvar výčepní půl litru ve skle za 10,90. Sedita horalky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Nescafé Barista vybrané druhy 250 ml plech za 31,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Mražený Pegas Premium, vybrané druhy 100 ml za 24,90. Madeta 20 nebo 30% jihočeský Ajdam plátky ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta čerstvé jihočeské plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Kunín sametový jogurt vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Pedigree kapsička pro psy vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Jakobs Velvet kréma zrnková káva vybrané druhy 1 kg za 329 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vzal si dva lízinky, dvě hypotéky. Měl z toho nervy, tak začal brát léky. Do toho nějaký avantýry. Bylo to

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnex štýrské párečky za 21,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Krahulík Vysočina za 17,90. Krásno, duošunka za 22,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Leko šunka zvonařská za 21,90. Mů písecká játrová paštika za 13,90. Dále chlazená vepřová krkovice bez kosti 1 kg za 139,90. Kóp, všechno dobré.

Vážení zákazníci, naše letní soutěž stále pokračuje. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice kremská nebo plnotučná XXL 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Dle gusta výběrová šunka od Kosti ve 100-gramovém balení z běžných 29,90 za 24,90. Ranko 48% gouda ve 100-gramovém balení z běžných 21,90 za 18,90. Gambrinus originál 10, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, využijte naší letákové nabídky privátních značek v XXL balení. Ranko tradiční pomazánkové neochucené 200 gramů za 29,90. Ranko 15% zakysaná smetana 380 gramů za 32,90. Sladká tečka sušenky s náplní, vybrané druhy 144 gramů za 19,90. Křupeto solené brambůrky 300 gramů za 49,90. Klasik jemný kečup 1500 gramů za 69,90. Ariela Chambre 1,5 litru za 99,90. Klasik dvouvrství toaletní papír 60 metrů 1 kus za 11,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Leko šunka Bohemia 100 gramů za 17,90. Madeta, jihočeský 30% ajdam 100 gramů za 12,90. Erman Grand Desert vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Kunín 12% smetana 200 gramů plus 15 gramů zdarma za 17,90. Orion Delisa, Nesquik nebo Wafer Milk čokoláte vybrané druhy za 9,90. Fko okurky Delikates 720 ml za 47,90. Staropramen Cool Plus, nealkoholické ochucené pivo, vybrané druhy půl litru plech za 17,90. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Hera, vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Orion lentilky Hexatuba 28 gramů za 14,90. Mů godhajský salám 100 gramů za 13,90. Budvar výčepní půl litru ve skle za 10,90. Sedita horalky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Nescafé Barista vybrané druhy 250 ml plech za 31,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Mražený Pegas Premium, vybrané druhy 100 ml za 24,90. Madeta 20 nebo 30% jihočeský ajdam plátky ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta čerstvé jihočeské plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Kunín sametový jogurt, vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Pedigree kapsička pro psy, vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Jakobs Velvet kréma zrnková káva, vybrané druhy 1 kg za 329 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnex štýrské párečky za 21,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Krahulík Vysočina za 17,90. Krásno, duošunka za 22,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Leko šunka zvonařská za 21,90. Mů písecká játrová paštika za 13,90. Dále chlazená vepřová krkovice bez kosti 1 kg za 139,90. Kóp, všechno dobré.

Vážení zákazníci, naše letní soutěž stále pokračuje. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice kremská nebo plnotučná XXL 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Dle gusta výběrová šunka od Kosti ve 100-gramovém balení z běžných 29,90 za 24,90. Ranko 48% gouda ve 100-gramovém balení z běžných 21,90 za 18,90. Gambrinus Original 10, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, využijte naší letákové nabídky privátních značek v XXL balení. Ranko tradiční pomazánkové neochucené 200 gramů za 29,90. Ranko 15% zakysaná smetana 380 gramů za 32,90. Sladká tečka sušenky s náplní vybrané druhy 144 gramů za 19,90. Křupeto solené brambůrky 300 gramů za 49,90. Klasik jemný kečup 1500 gramů za 69,90. Ariela chambre 1,5 litru za 99,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír 60 metrů 1 kus za 11,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Leko šunka Bohemia 100 gramů za 17,90. Madeta, jihočeský 30% ajdám 100 gramů za 12,90. Erman Grand Desert vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Kunín 12% smetana 200 gramů plus 15 gramů zdarma za 17,90. Orion Delisa, Nesquik nebo Wafer Milk čokoláte vybrané druhy za 9,90. Fko okurky Delikates 720 ml za 47,90. Staropramen Cool Plus, nealkoholické ochucené pivo, vybrané druhy půl litru plech za 17,90. Coop, tady jsme!

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Hera, vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Orion lentilky Hexatuba 28 gramů za 14,90. Mů godhajský salám 100 gramů za 13,90. Budvar výčepní půl litru ve skle za 10,90. Sedita horalky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Nescafé Barista vybrané druhy 250 ml plech za 31,90. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Mražený Pegas Premium, vybrané druhy 100 ml za 24,90. Madeta 20 nebo 30% jihočeský Ajdam plátky ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta čerstvé jihočeské plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Kunín sametový jogurt, vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Pedigree kapsička pro psy, vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Jakobs Velvet kréma zrnková káva, vybrané druhy 1 kg za 329 korun. Coop, prodejny s Českou.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnex štýrské párečky za 21,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Krahulík Vysočina za 17,90. Krásno, duošunka za 22,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Leko šunka zvonařská za 21,90. Mů písecká játrová paštika za 13,90. Dále chlazená vepřová krkovice bez kosti 1 kg za 139,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice kremská nebo plnotučná XXL 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Dle gusta výběrová šunka od kosti ve 100 gramovém balení z běžných 29,90 za 24,90. Ranko 48% gouda ve 100 gramovém balení z běžných 21,90 za 18,90. Gambrinus Original 10, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, využijte naší letákové nabídky privátních značek v XXL balení Ranko tradiční pomazánkové neochucené 200 gramů za 29,90. Ranko 15% zakysaná smetana 380 gramů za 32,90. Sladká tečka sušenky s náplní vybrané druhy 144 gramů za 19,90. Křupeto solené brambůrky 300 gramů za 49,90. Klasik jemný kečup 1500 gramů za 69,90. Ariela Chambre 1,5 litru za 99,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír 60 metrů 1 kus za 11,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Leko šunka Bohemia 100 gramů za 17,90. Madeta, jihočeský 30% ajdam 100 gramů za 12,90. Erman Grand Desert vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Kunín 12% smetana 200 gramů plus 15 gramů zdarma za 17,90. Orion Delisa, Nesquik nebo Wafer Milk čokoláte vybrané druhy za 9,90. Fko okurky Delikates 720 ml za 47,90. Staropramen Cool Plus, nealkoholické ochucené pivo, vybrané druhy půl litru plech za 17,90. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Hera, vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Orion lentilky Hexatuba 28 gramů za 14,90. Mů godhajský salám 100 gramů za 13,90. Budvar výčepní půl litru ve skle za 10,90. Sedita horalky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Nescafé Barista vybrané druhy 250 ml plech za 31,90. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, naše letní soutěž stále pokračuje. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium, nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Mražený Pegas Premium, vybrané druhy 100 ml za 24,90. Madeta 20 nebo 30% jihočeský Ajdam plátky ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta čerstvé jihočeské plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Kunín sametový jogurt, vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Pedigree kapsička pro psy, vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Jakobs Velvet kréma zrnková káva, vybrané druhy 1 kg za 329 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Steinex štýrské párečky za 21,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Krahulík Vysočina za 17,90. Krásno, duošunka za 22,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Leko šunka zvonařská za 21,90. Mů písecká játrová paštika za 13,90. Dále chlazená vepřová krkovice bez kosti 1 kg za 139,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice kremská nebo plnotučná XXL 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Dle gusta výběrová šunka od Kosti ve 100-gramovém balení z běžných 29,90 za 24,90. Ranko 48% gouda ve 100-gramovém balení z běžných 21,90 za 18,90. Gambrinus Original 10, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, využijte naší letákové nabídky privátních značek v XXL balení Ranko tradiční pomazánkové neochucené 200 gramů za 29,90. Ranko 15% zakysaná smetana 380 gramů za 32,90. Sladká tečka sušenky s náplní vybrané druhy 144 gramů za 19,90. Křupeto solené brambůrky 300 gramů za 49,90. Klasik jemný kečup 1500 gramů za 69,90. Ariela Chambre 1,5 litru za 99,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír 60 metrů 1 kus za 11,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Leko Šunka Bohemia 100 gramů za 17,90. Madeta Jihočeský 30% Ajdam 100 gramů za 12,90. Erman Grand Desert vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Kunín 12% smetana 200 gramů plus 15 gramů zdarma za 17,90. Orion Delisa, Nesquik nebo Wafer Milk čokoláte vybrané druhy za 9,90. Fko okurky Delikates 720 ml za 47,90. Staropramen Cool Plus, nealkoholické ochucené pivo, vybrané druhy půl litru plech za 17,90. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Hera, vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Orion lentilky Hexatuba 28 gramů za 14,90. Mů godhajský salám 100 gramů za 13,90. Budvar výčepní půl litru ve skle za 10,90. Sedita horalky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Nescafé Barista vybrané druhy 250 ml plech za 31,90. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, naše letní soutěž stále pokračuje. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Mražený Pegas Premium, vybrané druhy 100 ml za 24,90. Madeta 20 nebo 30% jihočeský Ajdam plátky ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta čerstvé jihočeské plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Kunín sametový jogurt, vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Pedigree kapsička pro psy, vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Jakobs Velvet kréma zrnková káva, vybrané druhy 1 kg za 329 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.